dokud se z toho neposunou. Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kině nás rozesmíje Mrzout 4, když se zamiluje. Netflix doručil japonskou věštkyni, která některé posílala rovnou do pekla. A Prime Video nasadilo nové bandity. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Nyt on meidän pojat kuule tullut hulluksi. Ne on saanut päähänsä, että meidän pärjää enää yksi.
1: Isä! Isä!
2: Do českých kin dorazila finská série Mrzoutů. Dnes se podíváme na poslední titul dramedii Mrzout 4, když se zamiluje, ve které se nesmlouvavý Bručoun tentokrát střetne s nejzákeřnějším protivníkem. Vlastními pozdními city. Stárnoucí farmář, známý jen jako Mrzout, si žije svým osamělým zažitým rytmem, dokud ho při obyčejném nákupu neomámí zvláštní vůně. Směs motorové pily, borovicové kůry a pilin, která patří svobodomyslné fotografce Sejmy. Tahle nečekaná chemie v něm probudí emoce, o kterých byl přesvědčený, že je dávno zaorali roky vdovství. Jenže zatímco Mrzout zjišťuje, že i v jeho věku může srdce bušit jako puberťákovi, jeho synové jsou z nové známosti spíš nervózní než nadšení. Sejmy nevěří, bojí se, že jde jen o tátovo dědictví a rozjíždí tak sérii rodinných porad, hádek a nerozumění. Na pozadí idylického finského léta pak přichází koupání při měsíčním svitu, probdělé nosy a situace, kdy se ukáže, že i drsný Severan v kostkované košili může být pořádně zranitelný romantik. Režisér Mika Kaurismäki se ve čtvrtém filmu série Mrzout znovu opírá o suchý, nenápadný humor a laskavé pozorování mezilidských vztahů, tentokrát v čistokrevné Grumpy Love Story podle románu Toma Sekiora. Mrzout 4, když se zamiluje, civilní komedie o lásce, rodině a o tom, že amorovi šípy si na věk a počet flanelových košilí nehrají. Mrzouta 4 najdete v českých kinech díky distribuci Film Europe.
3: Škibis.
4: Škibis.
3: Anteeksi, kuka siellä on?
4: Isäs puhelimessa Saini.
0: Eihän minä mikään malli on.

Nicolas Cage konečně dostal vlastní televizní seriál a hned jako Spider-Man. Prime Video odhalilo na mexickém Pop Culture Festivalu v Mexico City oficiální trailer k seriálu Spider-Noir. Cage si zahraje Bena Reillyho, stárnoucího soukromého detektiva z New Yorku 30. let, který byl kdysi jediným superhrdinským ochráncem města a teď ho donutí jeden výjimečný případ obléknout masku znovu. A protože to nestačí, jako hlavní záporák mu bude sekundovat Brendan Gleeson v roli irského mafiánského bose, inspirovaného komiksovým Silvermanem. Seriál produkuje Sony Pictures Television pro Prime Video, kam dorazí 27.

0: 土星人プラスは今年から3年間は大作会。あんた地獄に落ちるわよ。
1: Na Netflixu najdete nově japonský životopisný seriál s názvem Rovnou do pekla. Příběh, který by nikdo nevymyslel lépe než samotný život. Sledujeme vzestup Kazuko Hosoki, nejslavnější věštkyně v japonské historii. Ještě Rákovo Pekseso nečekejte. Tato žena se vydrápala z poválečné chudoby, ve 20 letech ovládla tokijský noční život jako majitelka několika úspěšných nočních klubů a stala se královnou Ginzy. A pak přišla velká sláva věštkyně s metodou 6 hvězd, jejíž brutálně upřímná varování, čeká tě velká pohroma nebo přímo půjdeš do pekla, brali celé generace Japonců smrtelně vážně. Její knihy dokonce zapsali do Guinnessovy knihy rekordů. 60 let plný vzestupů, skandálů a temných tajemství, prý i s vazbami na podsvětí. Hlavní roli září Erika Toda a seriál se rozkládá do 6-hodinových epizod. Japonský seriál Rovnou do pekla najdete nyní na Netflixu.
2: Tashi. 戦争で全てを失ったんです。学校を辞めて夜の仕事を始めたんです。私世間知らずだったから散々な目にあったわ。さっき銀行に確認したら残高ゼロなんだって。

0: Você tá longe de casa, Ubaldo. Você não é daqui.
1: Eu sou daqui. Eu só não sabia.
2: Action! Na Prime Video odstartovala druhá řada brazilského akčního seriálu Noví banditi. Tvůrci zasazují příběh do vyprahlé pouště na severozápadě Brazílie, kde si bývalý bankovní úředník Ubaldo po zdědění rodinného odkazu svého otce, legendárního místního bandity, vybudoval vlastní gang. V druhé řadě ho čeká nejtěžší zkouška. Smrt blízkého ho žene za pomstou a on čím dál víc pochybuje o svém kriminálním životě. Sourozenci Ubaldo, Divania a Dinora mezi tím čelí nové hrozbě ze strany Malejrů. A zatímco Dinora se jako nová vůdkyně gengu ukáže nemilosrdnou, její výbušná povaha může všechno pohřbít. Do toho přijdou nové postavy z jihu a politické ambice místního kandidáta na starostu. Jehož manželka balancuje mezi loajalitou a vlastním svědomím. Brazilský western s nábojem špagety. Druhá série Nových banditů je na Prime Video.
3: Senhora do sertão, eu peço tua bênção.

Zajímavého nám doručila kina ve čtvrtek, tedy 23. dubna. Z Hollywoodu dorazil Michael, životopisný hudební film, který od první noty mapuje cestu Michaela Jacksona od dětských let Jackson 5 až ke korunovaci krále popu. Režisér Antoine Fuqua a scénárista John Logan vsadili na synovce Jafara Jacksona v hlavní roli, přičemž nelítostného tátu Joea si vzal pod svou kuratelu Coleman Domingo. Vedle rodinné dynamiky a skvělé muziky film rozhodně nepřechází mlčky otcovu pevnou ruku, která měla k laskavosti daleko. Pokud preferujete zatrpklý humor a odreagování se v kinech, česká komedie Ovce žerou první vás provede světem life coachů a motivačních mluvčích, kam se po rozchodu propadne jeden ztracený dušan. A kdo radši temnou komedii v zahraničním provedení, Rose Byrne táhne snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Příběh ženy, které se hroutí kariéra, rodina i strop v bytě. Z Evropy dorazilo do kin polské komediální drama sezóny, divadelní prostředí, rozpadající se manželství a tři inscenace jako zrcadlo tří fází vztahu a ukrajinská komedie Ale mami o matkách, dětech a vztazích, které nás provázejí celý život, i když už dávno nejsme děti. Do kin vstoupily hned tři pokračování Mrzout 2 lepší časy, Mrzout 3 hledání eskortu a Mrzout 4 když se zamiluje. Takže fanoušci finského suchého humoru se mají na co těšit, přičemž trojku a čtyřku si vzal do parády režisér Mika Kaurismäki. Ze světa dokumentů stojí za zmínku výstava na plátně Turner and Constable, výpravný filmový dokument, který při příležitosti 250. výročí narození obou malířů přibližuje jejich soupeření i odkaz prostřednictvím výstavy v londýnské Tate. A lehce absurdní, ale hřejivý pohled na skotské vášně nabízí Zlatá vařečka, dokument ze světového šampionátu v přípravě ovesné kaše. Pro nejmenší mají kina nachystané animované dobrodružství Rally od Paříže k pyramidám, o třech kamarádech závodním autě a o tom, že přátelství je nakonec cennější než první místo v soutěži. Tak to je přehled posledních filmových novinek v kinech. Hovk!

0: upřímně vám chci pomoct, ale nemůžu vám pomoct, pokud si nechcete pomoct vy sami.
1: Jsi strašně sexy.
2: Děláš to se mnou jako se svojí ženou?
3: Že Tereza je teď s vaším
4: manželem, ano. Opustil mě kvůli ní.
5: Měsíc budete dělat, co vám řeknu, a potom mě klidně můžete vyhodit ze dveří.
6: Co z toho máte?
5: Pomstu, to jsem neřekla.
7: V kinech najdete nově komedii z domácí produkce Ovce žerou první. Režisér Jan Musil vypráví příběh Dušana, muže, jehož život se po rozchodu s přítelkyní pořádně rozpadl. Ve snaze ji získat zpět se vydává do světa osobního rozvoje, k motivačním řečníkům, životním koučům a sebevědomým guru úspěchu. Dušan má otázky, oni mají odpovědi. Dušan je zlomený, oni září energií. A jestli se věci nakonec trochu zamotají, pravděpodobně ano. V hlavních rolích se představí Michal Balcár, Jan Dolanský, Alena Doláková nebo Gabriela Makulková. Česká komedie Ovce žerou první je nyní ve vašich kinech v distribuci Bonton Film.
2: Já se fakt začínám věřit.
0: No, víš, to je cesta. Odstraň si zlomy bloky.
2: Ty jsi fakt skvělý.
0: Všichni jsou na mě zlí. Zatraceně, proč se to děje jenom mě a ostatním ne? Protože jste nervózní ovce.
8: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: we're gonna see it. Now I can say we're gonna see it.
1: Po téměř roce čekání je jasno. Thriller The Seventh, tedy specialistka s Jessicou Chastain, dorazí na Apple TV Plus pravděpodobně už v červenci. Oscarová herečka, která v seriálu hraje utajenou vyšetřovatelku infiltrující online nenávistné skupiny, to potvrdila exkluzivně magazínu Variety při sobotním předávání cen Breakthrough Prize. Seriál se měl původně objevit na Apple TV už v loni v září, ale platforma vydání odložila bezprostředně po atentátu na Charlieho Kirka, protože The Seventh je přímo o lidech, kteří bojují proti domácímu extremismu. Chastain s odkladem nesouhlasila a tehdy veřejně prohlásila, že seriál je naléhavější než kdykoliv předtím. Osmidílný thriller Specialistka, ve kterém kraluje Jessica Chastain, by tedy měl konečně dorazit na Apple TV Plus někdy v průběhu července tohoto roku.

0: Hi, welcome to Cadbridge. Let me show you around.
1: Just wondered if there was a World Championships of Porridge and found the golden spurtle.
2: Can you make a competition out of making porridge?
3: V českých kinech narazíte i na dokumentární film s názvem Zlatá vařečka. Britsko-australský dokument režiséra Konstantina Kostyho nás zavede do skotského městečka Cambridge, kde se každý rok koná světový pohár v přípravě ovesné kaše. Zní to jako vtip, ale omyl. Ve skotské mlze se z hrnce ovesných vloček, vody a soli stává smrtelně vážná věc. A nadšenci z celého světa přijíždějí bojovat o trofej, které se říká Zlatá vařečka. Letošní ročník má ale jedno specifikum. Jeho dlouholetý předseda Charlie Miller ohlásil, že tenhle šampionát bude jeho posledním. Film zachycuje s jemným humorem nečekaně napínavou, hřejivou a vizuálně půvabnou cestu k vytoužené trofeji a připomíná, že vášeň pro jakoukoliv věc, třeba i pro ranní kaši, dokáže vybudovat opravdové společenství. Dokument, který vás možná přesvědčí, abyste si zítra uvařili ovesnou kaši s trochu větší péčí. Zlatá vařečka je nyní v kinech díky Bionaut Zero Gravity.
4: The star of the show should always be the porridge itself. Just let the oats sing.
5: What oats will you be using?
6: Why would I want to tell you? Other people would get to know.
7: It matters much.
8: 4 důvody pro DAB.